0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 23. září.
1: Otázky lidského pokroku, poznání Boha a tajemství vtělení byly tématem další z katechezí papeže Lva věnovaných dokumentům druhého Vatikánského koncilu.
0: V pozdravech při audienci papež připomněl zítřejší beatifikaci amerického biskupa Fultona Sheena, nového patrona katolických médií.
1: A po stručném přehledu hlavních zpráv si připomeneme otce Pia z Pietrelcíny ve slovech Jana Pavla II.
0: Přejeme vám příjemný poslech.
1: Lev 14. při generální audienci v cyklu katechezí věnovaných dokumentům druhého Vatikánského koncilu, konkrétně pastorální konstituci Gaudium et Spes, připomněl, že člověk a Bůh nejsou protihráči ani co se autentického lidského pokroku týče. Naopak vyzdvihl důležitost přesahu člověka a jeho naplnění v božím plánu, především v souvislosti s Kristovým vtělením, v němž všechno stvoření nachází svou plnost.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratři a sestry, dobré ráno a buďte vítáni. Pokračujeme v naší sérii promluv, v níž se zabýváme pastorální konstitucí druhého Vatikánského koncilu Gaudium et Spes a dostáváme se ke třetí kapitole první části, která nese přitažlivý titul Lidská činnost ve světě. Základní otázkou tedy je, jakou hodnotu má lidská činnost v tomto světě, tedy i technický, sociální a vědecký pokrok. Můžeme si připomenout, že necelé 4 roky po zakončení koncilu v noci z 20. na 21. července 1969 poprvé vstoupil člověk na povrch měsíce. Lidská bytost, stvořená k božímu obrazu a podobě, je aktivním hráčem pokroku. Obdařená svobodou a rozumem, rozšiřuje své poznání a přispívá tak k pokroku celé společnosti. To můžeme zřetelně vidět, uvážíme-li, jak se zlepšily životní podmínky během několika generací. V důsledku tedy říká tato konstituce mnoho dobrého, co kdysi člověk očekával především od vyšších sil, dnes si už opatří vlastním přičiněním.
2: Alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico.
1: Někteří myslitelé proto prohlašovali, že vědecko-technologický pokrok oslabí vztah s Bohem, nebo dokonce učiní zbytečným. Někteří pokládali pokrok za cosi přímo v rozporu s křesťanskou vírou. Tento názor podnítil změnu v úhlu pohledu současného člověka na svět ve srovnání s předchozími epochami. Tento předsudek, především v části západní kultury, která ztratila své vazby na zjevnou pravdu křesťanství. V postkřesťanských humanistických představách byli člověk a Bůh mylně představováni jako sokové, aby se člověk ujistil ve svém poznání, své svobodě a svém pokroku, musel by se člověk vymanit z božího područí. V důsledku však platí, že odmítneme-li vztah s Bohem, ztratíme také možnost zaručit přesažnou hodnotu lidské osoby. Toto je drama ateistického humanismu, které tak dobře popsal důležitý teolog druhého Vatikánského koncilu Henri de Lubac.
0: Koncil chce nabídnout jasnou odpověď. Gaudium et Spes prohlašuje. Pro věřící je jisté jedno. Lidská individuální i kolektivní činnost, neboli ono nesmírné úsilí, jímž se lidé snaží během staletí zlepšovat své životní podmínky, uvažuje-li se samo o sobě, je ve shodě s božím záměrem. Křesťany proto, pokračuje konstituce, vůbec nenapadá, aby stavěli proti sobě díla, která vytvořili lidé svým důvtipem a silou, a boží moc, jako by rozumný tvor byl soupeřem stvořitele. Spíše jsou přesvědčeni, že vítězství lidstva jsou znamením boží velikosti a plodem jeho nevýslovného rozhodnutí. Stručně řečeno, Bůh do rukou člověka vložil stvoření instatu vie, tedy na cestě, ve stavu růstu, aby je dovedl k naplnění prostřednictvím své uvážlivé činnosti.
1: Zde také nacházíme důležitý odkaz na tajemství vtělení, lidství a spolu s ním práce, pokrok a autonomie stvořených skutečností není nutně pohlceno nebo zničeno při setkání s Bohem. Naopak, dochází své plnosti a nadále existuje v Kristu jako svobodné a činné. Právě v něm skutečně nachází plnost pravdy a svobody. Také při slavení Eucharistie je plod lidské práce, zastoupený chlebem a vínem, každodenně kladen na oltář, aby se proměnil v Kristovo tělo a krev. Z této perspektivy vyplývá důležitá pravda. Aby se člověk mohl setkat s Bohem, nemusí proto opouštět své pozemské zaměstnání. Naopak, může v plnosti prožívat své vlastní povolání, dobře vykonávat svou každodenní práci a posvěcovat ji. Křesťané jsou jako všichni ostatní lidé zapojeni do budování lidské civilizace, přičemž poukazují na konečný cíl všech věcí, totiž na setkání s Bohem a připomínají ho těm, s nimiž sdílejí dobrodružství pokroku, vědy a života.
2: Certamente il progresso terreno va ben distinto dallo sviluppo del regno di Cristo.
0: Pozemský pokrok je pochopitelně třeba dobře rozlišovat od rozvoje Kristova království. Koncil k tomu prohlašuje: tento pokrok má pro Boží království veliký význam, pokud přispívá k lepšímu uspořádání lidské společnosti. Všechny tyto dobré plody přírody i našeho přičinění, které jsme v duchu Páně a podle jeho příkazu zde na zemi rozmnožili, potom opět nalezneme, avšak očištěné od každé skvrny, ozářené a přetvořené. A konečně mějme na paměti, že technický a vědecký pokrok, má-li se stát pokrokem autenticky lidským, totiž pokrokem každého jednotlivce a všech lidí, musí být protchnut a veden láskou. Jedině takto může být stále ve službách ochrany lidské důstojnosti a zlepšování životních podmínek všech lidí, především těch nejvíce znevýhodněných. Milí bratři a sestry, druhý vatikánský koncil nás zve, abychom se dělili o svůj chléb, vědění a poznání, aby tak každý člověk a každý národ mohl rozvinout svůj potenciál, takže budeme moci všichni společně s Boží pomocí vytvářet lepší budoucnost.
1: To byla promluva papeže Lva při generální audienci. V pozdravech a apelech pak svatý otec připomněl blížící se Světový den migrantů a uprchlíků, který letos připadá na neděli 27. září. Moje myšlenky směřují k migrantům, uprchlíkům a zvláště k nezletilým, kteří jsou nuceni opustit svou vlast. Děti a dospívající jsou nejzranitelnější. Často prožívají nevýslovné utrpení, násilí, mučení, vykořisťování, traumatické podmínky a nezřídka přicházejí o život na migračních trasách. Apeluji na odpovědnost všech, ať se každý zapojí do života těchto mladých lidí, kterým je třeba stále poskytovat ochranu a péči.
0: V promluvě k anglicky mluvícím poutníkům připomněl papež zítřejší beatifikaci Fultona Sheena, amerického biskupa, který zemřel v roce

0: ať je jeho svědectví víry a lásky pro každého z vás pozváním k neustále důvěře v Boží dobrotu a milosrdenství.
1: Další zprávy. Měsíc říjen zahájí papež Lev XIV. Společnou modlitbou s dětmi z římských škol a farností. U Lurdské jeskyně ve Vatikánských zahradách začne 1. října v 17 hodin modlitba růžence, v níž se ke svatému otci připojí na 1000 dětí. Zahájí tak společně akci Milion dětí se modlí růženec, kterou již více než 20 let organizuje papežská nadace Pomoc trpící církvi.
0: Smíření nevychází ze zapomínání na minulost, ale ze schopnosti postavit se k ní čelem v pravdě, s odvahou a důvěrou a otevřít se upřímnému dialogu, řekl arcibiskup Paul Richard Gallagher během setkání na polském velvyslanectví u svatého stolce u příležitosti prezentace knihy o polsko-německém smíření po druhé světové válce. Vatikánský sekretář pro vztahy se státy zdůraznil, že historická slova odpouštíme a prosíme o odpuštění, zní dnes obzvláště silně a aktuálně. Publikace, jejíž název opakuje slova historického poselství, které v roce 1965 adresovali polští biskupové německým biskupům, je výsledkem vědecké konference, která proběhla loni na papežské Gregoriánské univerzitě u příležitosti 60. výročí této bezprecedentní události.
1: Vatikánská nadace Josefa Ratzingera Benedikta XVI. V tiskovém středisku svatého stolce představila laureáta Ratzingerovy ceny pro rok 2026 i nadcházející iniciativy spojené se s tím výročím narozením papeže Benedikta XVI. Prestižní ocenění, jehož udělení schválil papež Lev XIV., obdrží profesor teologie John Cavadini z americké univerzity Notre Dame v Indiáně. Slavnostní předání se uskuteční 19. prosince letošního roku v Apoštolském paláci ve Vatikánu. Profesor Cavadini je uznávaným odborníkem na patristickou teologii se zvláštním zaměřením na myšlení svatého Augustína a v minulosti působil také jako ředitel McGraffova institutu pro život církve. A na závěr vám přinášíme slova Jana Pavla II., která pronesl při beatifikačním mši svatého otce Pia 2. května 1999. Kdo se vydal do San Giovanni Rotondo, aby se zúčastnil jeho mše, požádal ho o radu nebo se vyspovídal, spatřoval v něm živý obraz trpícího a vzkříšeného Krista. Z tváře otce Pia zářilo světlo vzkříšení. Jeho tělo, poznamenané stigmaty, ukazovalo na hluboké propojení mezi smrtí a vzkříšením, které je znamením velikonočního tajemství. Otec Pio z Pietrelcine obzvláště hluboce prožíval sdílení Kristova utrpení. Jedinečné dary, kterých se mu dostalo, a vnitřní i mystická utrpení, která je provázela, mu umožňovaly prožívat hlubokou a neustálou zkušenost pánových utrpení v neochvějném vědomí, že Kalvárie je hora svatých.
2: Kalvario è il monte dei santi.
1: Jestliže Boží prozřetelnost chtěla, aby působil, aniž by se kdy vzdálil ze svého kláštera, takřka zakořeněný u paty kříže, není to bez významu. Božský mistr ho jednoho dne, v době zvláštních zkoušek, utěšil slovy, že pod křížem se člověk učí milovat. Ano, Kristův kříž je svrchovanou školou lásky, ba dokonce samotným pramenem lásky. Očištěna bolestí, láska tohoto věrného učedníka přitahovala lidská srdce ke Kristu a k jeho nároky kladoucímu evangeliu spásy. Od mikrofonu zdraví
0: David Válka
1: a Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.